0: svého Ildy.
1: Na cermany tum sa bez té vyvedíš o caury pas tiep sa vas plaukstas es tev pas